nemocem. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Vaše rádio plné československých hitov.
1: Telegram s adresou Svět.

0: Československé víkendy v rádiu Melody.
1: Letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

prstín ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prstín zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

ospalý deň, dva sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody. Let's go, girls.